0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

se. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 1300. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze tří provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguayi po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Jablonec nad Nisou připravuje proměnu dolního centra města. Prostor, který dnes působí roztříštěně a nevyužitě, chce město přeměnit v moderní městskou čtvrť s kvalitním bydlením, veřejnými prostranstvími a službami. Návrh počítá například i s postupným zpřístupňováním Lužické Nisy a Mšenského potoka, vznikem nábřežních promenád a parků, které propojí jednotlivé části města. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, k večeru pak musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 28 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My si na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin 3 minuty a Danza Kuduro. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Myslím si, že kvalitně odstartováno, co se týká muziky. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, 6 hodin, 6 minut, Hit Radio, hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen, dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulý půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný čas.
2: No, že musíte vstávat, že jo?
0: No, já si nebo kecám, to prostě řekni, musíme vstávat, jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
1: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777-937-777, jsme na to moc vědaví. No a teď vám posíláme další muziku, tohle jsou Atomic Kitten, The Tide Is High na Hit Radio 608, dobré ráno.

0: 6 hodin 11 minut, Hit Radio, dobré ráno. Půlka roku pryč, další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka Bílý potok, povýšení po 19 letech práce, gratulujem.
0: Martin Brno uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika Frýdek Místek po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žatler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka. Wow.
0: Hezky, gratulujem. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Yeah. Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být? A Patero se Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

0: Na úterní ráno skvělej Hozier Too Sweet, 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravený zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
0: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to teda hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a to auto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormil třeba, jo. Jak to vypadá, jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte uzavřenou komunikaci. Na Lounsku na místní silnici probíhá oprava mostu přes potok Hasina. Komunikace je neprůjezdná.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29. Dobré ráno a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mně furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat, pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to... Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. To se dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: Nebo když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér. 6:38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Jo. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo. Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo.
0: Jo, počkej, on je zase zpátky
1: zase,
0: ten retrográd.
1: Zase, no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo. Ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že je Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo. Rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolicky, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali,
1: no
3: že se vlastně jedí jahody
1: ty
3: se šlehačkou.
1: Poháry.
3: To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na vědeno.
3: Období hojnosti.
0: Máš se. David takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo. Sia, Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz
7: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. Na trase mezi Teplicemi a Německem na průjezdu Dubím v Ruské ulici srazilo osobní vozidlo chodce. Na místě zasahují záchranné složky, provoz je tam částečně omezený.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Alex Warren, Ordinary. 6.49, hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za ne moc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hit Radio pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow, mě trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ty kapky na ten displej, víme, jak to pak funguje, jo.
1: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na webu Hit Radia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping.
0: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkal Jasmin, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení, tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na For Camping.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Děčín by mohl zbourat bytový dům ve čtvrti Boletice a postavit nový. Zastupitelé města schválili, že radnice podá žádost o dotaci. Předfinancuje projekt téměř 50 miliony korun a bude se na investici finančně podílet částkou 12 milionů. Dotace by mohla pokrýt až 85%. Opozice plán města ale kritizuje. Dům nechce bourat, ale prodat. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Bude polojasno až oblačno, k večeru pak více oblačnosti a možnost bouřek.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré úterní ráno.
9: Ahoj vám všem.
10: Snídaní šampionů.
8: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
11: Ahoj.
8: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Jestli jste nebyli, tak tohle vás rozhodně probralo. Rehab in my head. 7 hodin 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo? Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mrazáku, a já počkej, dám do mrazáku. Tak jsem si to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mrazák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mrazák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mrazák.
1: Kam na to chodí, tedy to není normální, tak, mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem, pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
0: Je to tak. Je
1: ale
0: to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor, pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš mít mražený něco.
0: Samozřejmě, jako samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo, takže asi jo.
1: Už to googlim, ano, no. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře, ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem jakožto původní východočeši, že je to mražák, ty jako Pražanda
1: říkáš,
0: že to je mrazák. Já myslím,
1: že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je
1: vždycky. No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: A hlavně nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No tak to.
1: Ale tak asi nepište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ranko.

0: Takhle vám hraje úterní hit rádio Linkin Park, minutu před 7:45. Mrazák nebo mražák? Samozřejmě, že mražák.
1: Samozřejmě, že mrazák.
0: Samozřejmě, že mražák.
1: Ne.
0: Davide, řekni to, samozřejmě, že mražák.
2: Je to mražák, no, správně.
1: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhletu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme, pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
1: Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Severček. Samozřejmě mrazák.
1: Ne?
0: Pozor.
1: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je 1-1 zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
1: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
1: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil na

0: Ale napsal mrazák.
1: Asi jo.
2: Pak tady, dobré ráno, sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin, tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
1: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
2: Jindřichův Hradec, Martin, mrazák.
1: Marcela, jedině mrazák.
2: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
1: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa prostě jo, v Morava.
2: Jana od Přerova, mražák.
1: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako nabíračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
2: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
0: Je to tak, a máme to 5-7 teda mimochodem.
2: Eva.
0: Pro Jasmin.
2: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
1: Eva, pořád říkám mrazák.
2: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
1: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
2: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
0: Tak pozor, 9-9.
2: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
1: Díky, Romane, no. Erika Plzeň, určitě mrazák. Mražák říká moje baby a důchodci, Michale.
2: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
1: no dobře,
2: minut,
1: tak
2: já tady
1: prostě je to
2: hledám nějakou
1: půl,
2: zprávu.
1: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady, dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
2: Kamčas Brna píše, rozhodně mražák, jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
1: No pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata, to už bych tady jako nevířila, nicméně. Dobře, no, tak prostě.
2: Takhle, a já jsem prohrál a vy si to dávejte, do čeho chcete. Do mrazáku. Máme pro vás Evu Farnou, Leporello v 7.17. Dobré ráno.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Eva Farná. Leporelo na Hit Rádiu v 7 hodin 20 minut.
1: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem. Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do Řezníka, nebo k Řezníkovi. Mějte se, šampioni, no tak jasně, že k Řezníkovi, ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no jako, kdo říká, že půjdeme do Řezníka? Já si dovedu
1: tak
0: představit,
1: Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do Řezníka, jako že se ti ten borec líbí, že do něj jdeš dělat, jo. Jdu do Řezníka, má pořádnou ty. Sekeru.
1: Tak k Řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do Řezníka. To chtěl říct za věc.
2: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so toulou, Heroes. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu za malou chvíli.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
3: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Lounsku na výjezdu ze Žadce v ulici Osvoboditelů. Probíhají práce na silnici.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Kangaroo s Aleso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se nám tady v rádiu chlubil, že máš přes 100. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak si teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Shut Up and Dance. Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
2: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: Spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
2: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáčo. David, Dave, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
3: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
2: Se těším. Už se těším, tak ještě ty. To vyhrát.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
2: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
3: Liberec.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
3: Slavný sportovní vůz.
1: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které houby patří na pizzu Capriccioza?
3: Žampiony.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
3: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
2: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano!
2: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
3: Super.
2: To je nadšení, ty vole.
0: Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
2: Super. Tak
0: máš vstupenky. Tak to je super teda. Tak Davide, Davide, byl jsi skvělej. Parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij. Měj se hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
1: Rychlá pětka. Ve snídaní šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio Kontakt.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12-letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci, já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava a samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
3: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hit Rádiu Rozalin a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie. 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze. Jo, takže poslala jim vydíreckou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanou v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal, že na nich je.
0: Jak píše Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka, učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hrůza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stamlinin, tohle by vás mohlo bavit. Na Hit Rádiu a za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bouřky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bouřky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit na to pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Jablonec nad Nisou připravuje proměnu dolního centra města. Prostor, který dnes působí roztříštěně a nevyužitě, chce město přeměnit v moderní městskou čtvrť s kvalitním bydlením, veřejnými prostranstvími a službami. Návrh počítá například i s postupným zpřístupňováním Lužické Nisy a Mšenského potoka, vznikem nábřežních promenád a parků, které propojí jednotlivé části města. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno. K večeru pak musíme počítat s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 28

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
2: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ránko.
4: Hezký úterý.
3: Snídaně šampionů. Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další song nachystaný.
4: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně, vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace. V minulém vztahu, jo, mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem jí poznala, je strašně super, a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco, a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně pochuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasické SMS-kou, tady další hity, fáze.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nejtrus, 8 hodin, 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně po chuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: No. Tak pojďme na zprávy, ptali jsme se vás, jak to máte vy?
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: Mm-hmm. David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku, funguje nám to úplně normálně.
1: No. My máme tady prohozený role, teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika.
0: No tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
1: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
0: Mm-hmm. Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežádlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
1: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho dlouho, pak si nabrnkneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a jsi z něj jako oslněnej a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
0: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co to máme dál?
1: Honza, já to mám opačně, mám dvě kamarádky a jejich partneři mě tolerují.
0: Mm-hmm. Další zpráva od Petra. Hej, je to těžké, já jezdím taxíkem a od mé přítelkyně slyším pořád, jak se na ženské culím, bavím se s nima. No upřímně, jako kdybych s každou druhou spal, to bych chodil domů jinak vyřízený. To píše Petr. Máme tady taky hlasovku. Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Toma. Já jsem měl dvě takovýhle kamarádky, hodně takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manželce se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně na trni a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co. Jo, ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky.
1: Tomáši.
2: Tak si mějte zatím, čau.
0: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
1: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
0: Přišla tady taky zajímavá zpráva.

0: Zpráva od Lucie, ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
1: No já taky.
0: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith.

0: Nice to meet you.
1: We could dance all night.
0: I nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance into the... Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Na Ústecku v Chabařovicích v Ústecké ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. V Liberci v Husově ulici u křižovatky s ulicí v Úvoze počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že je update a ty tady 5 minut čekám, no tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Radio v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se poklubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kdy se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako napoprvý, jo.
0: Napoprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I say, Stay or Should I Go? Clash.
1: Ta angličtina, veď.
0: To už je dneska, prosím mě, nejbej. Hezké ráno.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: ty.
1: Nejnovější single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
2: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy si ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera a babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství nebo kina nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympaticky jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
1: A tak mají tam v nabídce jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
2: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
1: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
2: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně, plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
1: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Potvory na Hit Rádiu v 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct, jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku. Jako,
0: že? Jo, konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí. A ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, Next to Me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude, Renči, rozesmívat? Ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak si tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdninu, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána. My jsme Michal a Jasmina, těšíme se.
1: Zase brzo, tak
0: brzo. Ahoj. Ahoj, mějte se, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Liberce na Turnov. Před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila asi 1,5 km dlouhá kolona. Tak si na průjezd radši dejte víc času. No a komplikace připomínám taky v České Lípě, v Liberecké ulici. Tady stále probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Zajeďte na zámky Sichrov za Kupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Povodí Labe chce korytu Lužické Nisy u nové náplavky v Liberci vrátit přírodní charakter. Dnes řeka připomíná spíš průmyslový náhon. Povodí chce proto vybudovat Prahy a navést do řeky různě velké balvany. S úpravami na náplavce začne taky Liberec. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení městského parkoviště u Nisy a rozšíření přilehlého parku. Sněmovna dnes opět projedná vládní návrh na růst rodičovského příspěvku a tentokrát by ho zřejmě už mohla poslat do závěrečného schvalování. Před druhým čtením je také novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Zbraňová amnestie, při které mohou lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla letos vyhlášena už po šesté.
2: Fotbalový servis.
9: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli. Na severu Čech měříme 20 až 23 stupňů. Dneska bude oblačno až zataženo, odpoledne pak mohou dorazit bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný úterní dopoledne, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Tak jak se dneska máte? V práci dobrý? Nebo už myslíte jenom na to, že fakt potřebujete dovolenou? No, není se čemu divit. Každopádně dovolenkovou sezónu spolu proberem už za malou chvilku. Nejdřív si to ale pojďme rozjet. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. To posílám za váma právě teď.

Nádherná romantická záležitost od Christine Perry, se kterou jsme si otevřeli to dnešní dopoledne. Dneska je poslední červnový den, léto v plném proudu a s ním už taky jede naplno dovolenková sezóna. Třeba i vy už pomalu balíte kufry a někam se chystáte, takže ať už letos jedete kamkoliv, já doufám, že si to pořádně užijete. Každá dovolená má být plná zážitků a

0: Stars, Nothing Holding Me Back a Shawn Mendes. I takhle zní úterý na Hit Radio Kontakt. Za chvilku je tady 9:30. My jsme si před malou chvilkou otevřeli téma letních dovolenek a taky vašich, řekněme, trapasů nebo failů z dovolený. Píšete mi vaše historky, co se vám kdy stalo, a je to boží. Mám tady zprávu od Petry. Na letiště jsme dorazili v noci úplně v klidu. Měli jsme spoustu času, jenže pak jsme si všimli, že jsme tam o den dřív. Hele, tak ale lepší dřív než pozdě. Aspoň jste to měli s předstihem a je mi to jasný. Vy už jste se prostě nemohli dočkat. Díky za zprávu. Pak mi napsala Léňa. Zdravím Hit Radio. Když jsme ještě jezdívali autobusem do Chorvatska, byli jsme vždy po cestě únavení a protože jsme většinou dorazili brzo ráno, nemohli jsme se ještě ubytovat. Takže jsme se vyvalili na pláž, usnuli jsme a hned první den jsme byli rudí jak raci. Manžel se jednou spálil tak moc, že musel do nemocnice. No hezky. Hele, ale Leni, já si myslím, že jste nebyli jediný. U nás tohle byla taky taková klasika, když jsme jezdili do Chorvatska, takže chápu. No, nebejt ty nemocnice, tak je to takovej dovolenkovej evergreen. A na závěr zpráva od Dity. Ahoj Silvi, před mnoha lety jsme jeli do Bulharska. Po příjezdu jsem vylezla ještě rozespalá z busu a protože tam měli dost zvlněné chodníky, upadla jsem a celou dovolenou jsem měla bouly a modřinu na lícní kosti. Bylo to hodně nepříjemné, ale dodnes na to s rodinou vzpomínáme jako na vtipnou příhodu. Ale upřímně, co by to bylo za dovolenou, kdyby si neodvezla právě nějakou takovou historku, kterou si pak připomínáte na každý rodinný oslavě. Na hezký chvilky se taky vzpomíná krásně, ale právě tyhle fejly a trapasy, u kterých pak zpětně chytáte záchvaty smíchu, ty jsou nejlepší. O tom to podle mě je. Tak moc díky za všechny zprávy, udělali jste mi radost. A teď už jdeme zpátky k muzice. Za malou chvilku je tady Krištof a Dominik Aládžia, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hit Radio Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
9: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

vánoční hřích nám zní během úterního dopoledne na Hit Radio Kontakt. Takhle skvěle my vám umíme hrát. Před malou chvilkou jsme řešili dovolený a mně se úplně spontánně vybavila jedna vzpomínka, když jsme se tady bavili o Chorvatsku. My když jsme tam jezdili a plavali jsme k bojkám, tak já jsem prostě jako dítě měla takovou utkvělou představu, že za bojkama už je území žraloků. Takže když jsem prostě byla metr za bojkama, tak panika, strach, že po mě půjdou. No schválně, měli jste to někdo taky tak? Mimochodem, žraloci, to je taky téma samo o sobě. Pozorujete, jak jsou teď všechny možné zprávy plný toho, kde všude byl spatřen žralok? Zpráva, že asi prostě nechtějí, aby jsme vůbec vlesli do vody. Dokonce tady na mě vyskočila i zpráva, že právě v tom Chorvatsku, poblíž Puli, byl spatřen obrovský bílej žralok. Takže něco to asi mělo do sebe, když jsem jako dítě cítila, že za bojkama už je nebezpečno. Tak prosím vás, jestli na vás taky pořád skáčou články o tom, kde všude byli spatřeni žraloci. Za chvilku si dáme takový survival okýnko, jak se zachovat, kdybyste náhodou ve vodě narazili na žraloka. Do té doby ale posílám Bombfunk MCs a Mega Hit, který vás nakopne víc jak dvojitý preso. Tady to je

0: Ava Max, Sweet But Psycho a Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45 a my tady spolu probíráme dovolený. Jaká je třeba moje největší noční můra spojená s mořem? To jsou žraloci. Já myslím, že s tím se teď stotožní každý z vás, kdo aspoň jednou viděl film Čelisti. Prostě není to sranda. A hlavně zprávy jsou teď v dovolenkové sezóně plný žraloků, takže co dělat, když na něj ve vodě náhodou narazíte? Tohle je příručka pro přežití. Nesmíte spanikařit. Musíte plavat pomalu a klidně, ale zase nedělejte mrtvýho brouka, jo, to nepomáhá. Hlavně je potřeba udržovat oční kontakt, nespouštějte ho z očí. Odborníci taky radí vyhnout se koupání za úsvitu a soumraku a nenosit do vody šperky. Třpit dokáže žraloka přilákat. Ale zase, abych vás trochu uklidnila, hele, pořád je tady mnohem větší šance, že na dovolený potkáte vašeho nejmíň oblíbeného souseda, než to, že na vás zautočí žralok. No, pojďme radši zpátky k hitům. Za malou chvilku posílám třeba tohle. To je Rihanna a Calvin Harris a staví se taky Panic at the Disco. Takhle budou znít následující minuty. Tohle všechno posílám už za chvilku.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase mezi Německem a Libercem na úrovni Bílého kostela nad Nisou bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba zeleně, tak nohu z plynu. No a s údržbou počítejte taky na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov. I tady dneska bude v průběhu dne dopravní omezení. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Pokračující oprava budovy terminálu MHD Fignerova v Liberci přinese další změny pro cestující. Přesunou se stanoviště 5 a 6. Nově budou autobusy odjíždět ze stanovišť číslo 1, 8 nebo 9 podle směru jízdy. Nové uspořádání začne platit už zítra, tedy ve středu 1. července ve 4 hodiny ráno a potrvá až do odvolání. Liberecká výprava přivezla z olympiády dětí a mládeže 20 medailí a v celkovém hodnocení krajů se umístila na 12. místě. Liberecký kraj reprezentovalo přes 250 mladých sportovců, kteří soutěžili v celkem 22 sportech. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Tenisoví fanoušci se dočkali. Odstartoval slavný Wimbledon a hned úvodní grandslamový den byl z českého ženského pohledu velmi úspěšný. Do druhého kola postoupilo kvarteto hráček Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. V Liberci měříme 21 stupňů, v Turnově je 24 a v Děčíně 22 stupňů. Dneska bude na severu Čech převládat velká oblačnost. Odpoledne se pak místy mohou vyskytnout taky bouřky. Maximální teploty dneska mezi 23 až 27 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a 10. dopolední si rozjedeme s Alanem Volkrem.

Exploder a Dancing in the Moonlight zní éterem Hit Rádia Kontakt, je 12 minut po desátý. A teď otázka, kamarádi, byli jste někdy na pikniku? Právě piknik je snad na každém letním bucket listu, prostě kdo si píše seznam věcí, co chce za léto stihnout, klidně vsadím boty na to, že se tam objeví i piknik. A přesně pro vás teď mám dobrou zprávu. V Liberci se dneska koná tradiční muzejní piknik. Je od 10 do 4 odpoledne, půjčí vám tady deky, společenské hry i nějaký to sportovní náčiní. Bude tady i pití, takže stačí zbalit něco dobrýho na zub a klidně můžete vyrazit na zahradu domů Karla Hubáčka, bude to skvělý. Takže to je tip od nás a k tomu už posílám další muziku. Tady je Miley Cyrus.

0: Outside, tohle je za mě jeden z těch hitů, který když slyšíte v éteru, víte, že léto jede naplno. A dobře to jde poznat i podle našich sociálních sítí, protože my jsme tady včera ve storičkách odstartovali další skvělej hlasovací souboj. Tentokrát tady hledáme tu největší letní nezbytnost a je to vlastně strašně zajímavý, jak jde krásně poznat podle toho, pro co hlasujete, jaký typ dovolenkáře vlastně jste. Já mám pocit, že se nám to tady rozdělilo na takový tři skupiny. Vějíř, meloun, ledová káva nebo větrák. Pro tohle hlasovali pravděpodobně ti z vás, kteří během léta hlavně vyhledávají věci, které je schladí. Bazén, opalovák a pivo, tak to je jasný. To je pro ty, co prostě tráví léto u vody. A pak sluneční brýle, klimatizace, kšiltovka. K tomu většinou věta fuj, to je vedro a radši ani nikam nejdu. Nebo když už půjdu, schovám se před tím sluncem vším, co mám po ruce. Teď už se nám to tady ale začne lámat, trochu nám to prořídlo, takže na to určitě mrkněte na našem Facebooku nebo Instagramu a pojďte rozhodnout, co je podle vás ta největší letní nezbytnost. K tomu už za chvilku posílám další hity. Krásný dopoledne.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

Vohnouti a svaz českých bohémů, velká česká srdcovka, která doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. A takových srdcovek pro vás budeme mít ještě hodně. Jedna, která v čase oběda po 12. hodině si dáte srdcovky s Jirkou Pelnářem a potom taky v 6 večer. V tomhle čase odstartujeme další skvělej nabitej večerní speciál plnej oldies megahitů, takže opět vám tady budeme posílat jenom to nejlepší. No a my si teď dáme malou ochutnávku, tak co pro vás dneska mám? Dáme si legendární girl band, jeden ze nejlepších vůbec a hit, který tenkrát jenom potvrdil, že jsou to královny. Spice Girls, Who Do You Think You Are, to posílám za váma do práce, domů i na cesty. Jdeme na to!

0: Radio Kontakt. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

The Sound of Silence, i tohle vám nabídl náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45, pojďme mrknout na silnice. A kamarádi, já tady mám pro změnu taky nějaký dobrý zprávy. Most na silnici 9 první třídy je po 10 měsících opět v provozu, takže v Novém Boru skončila rekonstrukce mostu přes železniční trať a už tady nebudeme muset jezdit kyvadlově, takže hurá! Jenže jak už to bývá, jedna věc se dodělá, další tři se rozdělají. Takže pozor, dejte, na silnici 35 v Liberci, tady bude od července probíhat oprava úseků mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. No a jestli třeba vyrazíte na koupačku nebo na nákupy do Žitavy, i tady pozor, začala tady rekonstrukce polské silnice z Hrádku, nad ní jsou do Žitavy. Takže tak. Jak to ale vypadá na silnicích teď, na to spolu mrkneme už za malou chvilku ve zprávách v 11. A do té doby vám i dál budu posílat jednu pecku za druhou. Už za malou chvilku pro vás budu mít třeba tohle. To je Alex Zepburn a Under. No a přidám taky Pink. Takhle budou znít následující minuty, tak na to určitě počkejte a fajn úterý.

0: domácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží!
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
12: CZ. Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz
14: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
15: Hitrádio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 11.00 právě teď a my jdeme omrknout, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a připomínám komplikace v České Lípě v Liberecké ulici. Tady stále probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Tak na to myslete. Pozor dejte taky na Děčínsku mezi Hliněnou a Poustkou. I tady platí úplná uzavírka a neprojedete ani v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantské ulici, kde probíhá výstavba obchodního centra. Tak i tady na to myslete. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou mostu na silnici 13 první třídy v Pertolticích ve Frýdlantském výběžku. Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu vedený v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů. Práce na mostě potrvají do října. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. Na hrad Bezděz se po 240 letech opět vrátí černá Madonna Montserratská. Kopii původní sošky v hradní kapli posvětí v sobotu kněz Kamil Škoda. Originál vzácné sošky byl na Bezdězu v letech 1666 až 1786. 80-centimetrovou repliku vzácné sošky vytvořil akademický sochař Michal Vácha z Labského Pískovce. Pracoval na ní zhruba půl roku. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 22 až 25 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 27. Dneska bude oblačno až zataženo, odpoledne pak taky možnost bouřek.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Začíná 11. hodina, Sylvie Válková stále s vámi a mám pro vás další skvělou muziku. Na úvod si dáme depešáky, tady.

prostě hezky šlape. 12 minut po 11. A protože moc dobře víme, že i ty úterky bývají náročný, mám tady pro vás nějaký dobrý a hlavně hezký zprávy. V červnu v Praze probíhala olympiáda pro děti a mládež. Bojovalo se tady o medaile a mladí reprezentanti našeho kraje přivezli celkem 20 medailí. 2 zlaté, 5 stříbrných a 13 bronzových. Neskutečný, obrovská gratulace, tohle je prostě krásná zpráva a rozhodně tady máme být na co hrdí. Nicméně minimálně tak jako půlku každý medaile by si podle mě zasloužili i rodiče, protože kolik brzkých vstávání, rozvážení na tréninky a víkendů po halách nebo stadionech zatím je, to si ani nedovedu představit. Takže gratulujeme i rodičům, jste borci všichni. A pro ty nejlepší borce tady máme ty nejlepší hity. Jedeme dál. Na značkách jsou Chumba Wamba a megahit Tap Tamping. Jdeme na to!

0: Skvělý Enrique Iglesias a Can You Hear Me, mega hit a srdcovka s velkým S z roku 2008. Úterní dopoledne máme v plném proudu, je poslední červnový den a dneska se nám, kamarádi, láme rok Vejpůl. Oficiálně končí první polovina roku, takže pokud jste si na letošek dali nějaký závazky a úkoly, měli byste být minimálně v polovině. Taková je teorie, v praxi už to možná bude vypadat malinko jinak. Já se přiznám, že i moje předsevzetí pořád čekají na svůj velký debit, no nevadí. Tak já doufám, že i tu druhou půlku roku budete mít skvělou nebo ještě lepší než tu předchozí. K tomu už přidávám další hity, za malou chvilku k vám pošlu Dua Lipu nebo trio Coldplay, Lil Sims a Burna Boy. Tak zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio Kontakt. Takhle skvěle vám umíme hrát jenom my. A taky jsme tady všichni hrozně skromní, si myslím. Kamarádi, čeká nás velká změna. Po tropických vedrech přijde ochlazení a bouřky, takže jestli jste posledních pár dní v tom vedru nemohli ani spát, já si myslím, že dneska se už vyspíte o něco líp. Denní maxima se dostanou jenom na slabých 27 stupňů, takže trochu si odfrknem od toho horka. Budit by nás ale mohly hromy a blesky, takže na to bacha a určitě taky nezapomeňte schovat věci z balkónu nebo ze zahrady, protože místy můžou být bouřky pořádně silné, tak na to myslete. Dávejte na sebe pozor a já už se z role rosničky vracím zpátky k našemu playlistu. Mám tady pro vás další skvělou muziku. Na značkách je Král popu, Michael Jackson a jeden z jeho největších megahitů Black or White. Tak volume doprava, tady to je.

0: a Baby Goodbye, hit, který jsme si dali na závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s námi i dneska, děláte nám tím velkou radost. Za malou chvilku pošlu ještě třeba Celeste Buckingham nebo Nickelbacky a po 12. hodině už si štafetu přebere náš Jirka Pelnář, se kterým si vychutnáte srdcovky. Tak na to určitě počkejte, mějte se krásně, zvládněte i to úterní odpoledne, dávejte na sebe pozor a slyšíme se zase zítra v 9. Čau.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na trase z Turnova na Jičín. Za Ktovou bude dneska probíhat údržba zeleně a na pomalu jedoucí vozidlo údržby můžete narazit v obou směrech. A připomínám, že v České Lípě v Liberecké ulici probíhají práce na silnici a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla Lechta na cestách.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
9: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
8: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď.
2: Povodí Labe chce korytu Lužické Nisy u Nové náplavky v Liberci vrátit přírodní charakter. Dnes řeka připomíná spíš průmyslový náhon. Povodí chce proto vybudovat prahy a navést do řeky různě velké balvany. S úpravami na náplavce začne taky Liberec. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení parkoviště u Nisy a rozšíření parku.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: V Semilech je 23 stupňů, v Českém Dubu 25 a ve Frýdlantu aktuálně 22. Odpoledne bude na severu Čech oblačno až zataženo, objevit se můžou taky bouřky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je pravé poledne, přeju vám nádherný den. Posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady máme dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce. Vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka, Kateřino. Jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Jsi mi tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslím, že to bude naposledy. Dnes si mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hit Rádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mě. Tenhle den je především o mý Kateřině. A taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Rádio.

0: SP Země vzdálená ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě. Takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc je miluju, jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněnej dům. Crowded House. A tak to je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hitrádiu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaše děti narodily. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Někdy jsou jako strašně známý, jsou to nádherný hity, ale je to i z jednoho záměrného důvodu a to, protože když vám přišlo to dítě do vašeho života, tak to bylo taky najednou něco úplně novýho. Vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777-937-777. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny DB Boulevard. A doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že ano. Je to taková italská elektronická hudební skupina a je to takový trošku cirkus. Tak pokud i vy zažíváte s vašimi dětmi cirkus, tak tohle je přesně hit pro vás. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 4. Právě teď.

0: A z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělý chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, tady to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano! Trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit American Woman na Hit Radio. Právě teď.

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasnýho sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne, co dneska tady spolu zase budeme jako každý den od pondělí do pátku na Hit Rádiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Rádiu.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Boetika na Hit Radio ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou. Že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991. A že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit. A že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. Je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která on jako naspívával dlouho, takže to je v nějakém jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na téhle planetě.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek stále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dělal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád si o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitů David Guetta, Teddy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: náplně hned.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No, bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu i aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku v Jiříkovicích ve Filipovské ulici probíhá oprava železničního mostu a komunikace je neprůjezdná. A pracuje se taky na výjezdu z Kamenického Šenova směrem na Slunečnou. I tady je silnice uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
13: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
12: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
1: Pokračující oprava budovy terminálu MHD Fignerova v Liberci přinese další změny pro cestující. Přesunou se stanoviště 5 a 6. Nově budou autobusy odjíždět ze stanovišť číslo 1, 8 nebo 9 podle směru jízdy. Nové uspořádání začne platit už zítra, tedy ve středu 1. července ve 4 hodiny ráno.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 21 až 25 stupni. Odpoledne bude převládat velká oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: V Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity za chvíličku Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
10: Hit Radio Kontakt.

Ray Dalton na Hit Radio, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme. Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a Alos nám tam určil jako Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme u toho fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel, Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees.

0: Činasky, láska a data. Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některé páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiné místnosti, pak už je to, že každý spí v jiném bytě, a pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou mu jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci to dýchání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já, miláčku, nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkra a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Hit Radio. Hit Radio.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se

Jestli se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světílko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 630 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď u vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takové jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No. Že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím. Já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami. Uvidíte. Si dáme další hity.

0: Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro vás mám poukaz v hodnotě 5000 korun a to na zážitek, který vás může vrátit i v čase. Mám tady poukaz v hodnotě 5000 korun a to konkrétně do House of Fun, což je místo, kde se nebudete nudit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Flyvista je jedinečný létající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Frýdlantu v ulici Míru došlo k dopravní nehodě osobáku s náklaďákem. Zdržení je minimální. A na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov na příjezdu do Tanvaldu probíhá dneska údržba zeleně. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
7: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léků.
6: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou mostu na silnici 13 první třídy v Pertolticích ve Frýdlantském výběžku. Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu vedený v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů. Práce na mostě potrvají do října.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Odpoledne bude na severu Čech většinou zataženo, místy s deštěm, objevit se může i bouřka. Teploty do 28 stupňů a se zataženou oblohou a s deštěm musíme počítat i zítra.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po 2. hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Dalmo, Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
6: Já vlastně nevím, no, možná ne ani člověče.
0: Asi a tím, to není že žena.
6: Kávy,
0: no, to je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět i to, takhle občas řešíme tady u nás na Hitrádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hitrádio Kontakt.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět, 777-937-777. No a pánové, samozřejmě na vás je, vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hit Radio.

0: Sheeran na Hit Radio ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já bych sem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla bych sem ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše, chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil a od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše, hezké odpoledne, já mám po 3 porodech, gratuluju, a manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že...
1: Vědci.
0: Zatím jako moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo, aby jejich partner byl u porodu.

0: Alicia Keys na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásný a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na to ptal a máme tady další hlasovky.
2: Ahoj, k těm vědcům za mě přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bombony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bombon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl. Ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš. Já jsem si ten debilní for taky neodpustil. Prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat. Takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl. Chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat. Chytrolín. Jasně, to je další věc, no. To, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo, protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu, tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap, ještě tady najdu ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi
1: vědci
0: pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: Jako.
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: Jako.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, more than you know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože ta ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpolednímu vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stihneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme den sociálních sítí. Takovéhle krásné téma jsem pro vás připravil na dnešní odpoledne. Jaké používáte, jaké máte nejraději a taky jestli se nějakých třeba bojíte, jak případně vzpomínáte na některé, které už tady s námi bohužel nejsou. To všechno probereme dneska po 15. Těším se na vás. Čau!
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio 3:15, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tedy jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se, předpokládám, nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte mezi Chrastavou a Mníškem. Tady na výjezdu z Nové Vsi překáží na vozovce vysypaný náklad. Tak tam dejte prosím pozor. No a pozor taky na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov. Tady na příjezdu do Tanvaldu bude probíhat údržba zeleně, tak tam počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: náplně hned.
7: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesli i kuriozity. Třeba pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek, 3. července, totiž slavnostně odstartuje letošní jubilejní 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá až do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Některá města kvůli horku otevřela běžně nepřístupná místa. Třeba v Brně se můžeme zajít podívat do dvou historických sálů v Nové Radnici, kde je aktuálně asi 22 stupňů. Větší ochlazení pak nabízí vybrané zimní stadiony, které jsou v provozu i během letních prázdnin. Některé nabízí dokonce i volné bruslení.
8: Fotbalový servis.
10: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie-Švédska se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
0: Přátelé, přestože to tak nevypadá, tak na severu Čech aktuálně měříme něco mezi 27 až 29 stupni Celsia. Pomalu se tam zatahuje a podle meteorologů by kolem 6 hodiny večerní měly přijít občasné přehánky.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt a startuje odpolední show, tentokrát s mou maličkostí. Mé jméno je Jirka Krupica a chystám pro vás ty nejlepší hity na severu Čech. Mimo jiné taky dneska máme Mezinárodní den sociálních médií, tak se o tom spolu bavíme, které sociální sítě máte rádi, který naopak nevěříte. To všechno mě bude zajímat a taky ta slibovaná muzika. Miles Smith, nice to meet you.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Krištof a jejich skladba o nejlegendárnější řece na světě. Slavný Rubikon proběhl právě teď éterem Hitrádia Kontakt. A já musím říct, že ten, kdo překročil, pomyslně překročil legendární Rubikon, byl náš kolega Jirka Pelnář, který ho překročil už tedy před několika lety narozením prvního dítěte, ale dnes ho překročil pomyslně po druhé, protože se mu narodilo v noci na dnešek druhé dítě. A my mu všichni chceme moc pogratulovat a popřát mu pevné zdraví, pevné játra, jak jeho dítěti, tak teda samozřejmě ty játra hlavně jemu. Jak sám před chvílí naznačil, tak se s ním shledáme asi až v pondělí. Tak pěkné oslavy, ať se dítěti daří a jemu tady krásně. No a posíláme muziku. Hlavně se, Jirko, teďka po cestě domů vyhýbej paparazzi.

0: Přátelé, nevím, jak vy, přestože je teprve úterý, tak já se v těch vedrech cítím, jako už by byl čtvrtek. Tak doufám, že vám tahle tapecká Turn the Lights Off vlila potřebnou energii do žil, protože i k tomu tady na Hitrádiu Kontakt jsme. A v dneska 36., tedy 30. června, máme Mezinárodní den sociálních médií a já si tak jako říkám, že jsem hrozně rád, že žiju v době, kdy prostě Facebook, když jsem zažil Facebook, když začínal, kdy jsme psali o sobě všichni ve třetí osobě, já si vzpomínám na své statusy, typu Jirka zrovna dodělal zkoušku, nebo Jirka jde na pivo a takovéhle statusy. Věřím, že jste psali dost podobné statusy jako já, ale co je docela smutné až zarážející, je, že mý zhruba o 10 let mladší přátelé mi říkají, kamo, na to už se vykašli. Facebook už dneska používají jenom prostě umělé účty, tam vůbec nechoď. Dneska potřebuješ Instagram, Snapchat a pak říkají spoustu pro mě úplně neznámých slov, které jsem nikdy neslyšel a tvrdí, že jsou to nové sociální sítě. A tak si říkám, že jsem nečekal, že to stárnutí přijde takhle brzy a vzpomínám s láskou na některé jiné sociální sítě, které dnes už patří v podstatě jenom do muzea sociálních sítí. A takové malé muzeum si tady na Hitrádiu Kontakt otevřeme už za chvilku. Vy do té doby zkuste popřemýšlet nad těma, řekněme, už dnes nepoužívanýma, to je takový pěkný termín pro to, dnes už nepoužívanýma sociálníma sítěma, které jste třeba dřív používali. No a napište mi to na náš Hitrádiový WhatsApp 606 825 404, to je to magické číslo, na kterém se těším na vaše odpovědi a můžeme to spolu probrat. Za chviličku už LP Girls Go Wild.
1: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hitrádiu Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Eminem Armstrong se svojí partičkou Linkin Park, Up From The Bottom, to je jízda. Přátelé, já vím, že je vedro, ale prostě u těchhle těch nových Linkinů se nedá netrsat. Ale před chvílí jsme se spolu bavili o sociálních sítích a napadlo mě udělat si takové jako v vozovkách muzeum sociálních sítí a probrat spolu s vámi, na které nejradši vzpomínáte. Já si vzpomínám, že když jsme se sestřenicí vždycky na Vánoce, Velikonoce a takové ty rodinné setkání jsme vždycky dali dohromady všechny jako z naší generace, naskoušeli jsme krátké divadelní představení. Vybrali jsme od rodičů a prarodičů peníze. Pak jsme mladším sourozencům řekli, ať si jdou hrát a my běželi do internetové kavárny, protože internet v té době doma nebyl. A tam jsme proseděli třeba za 40 korun, jsme proseděli 2 hodiny na různých četovacích místnostech a fórech. A já chodil třeba na Xchat nebo Lidé.cz a podobně. To byly krásná doba. Pak přišla pozor, obrovská revoluce, Líbím se ti CZ. Já měl přezdívku No Elf, já věřím, že spousta z vás do dneška vzpomíná na to, jak jsme čekali na každé srdíčko a chodili tam denně kontrolovat, jak si stojíme, jak si stojí naše fotky mezi ostatními uživateli. A jsem hrozně rád, že většina z vás na to Lípko spolu se mnou tady na WhatsAppu vzpomíná. Třeba píše Lucka z Liberce, že Lípko, člověk tam řešil, kdo mu dal srdíčko, jako kdyby na tom závisel celý život. Luci, je to přesně tak. A to samé píše i Roman z České Lípy, že dneska si říkám, že kdybych tam už nechtěl mít ani jednu jedinou fotku, ale tehdy jsme tam trávili půl večera. Je to přesně tak, Romane. Ale děkuji i Peťovi, který zavzpomínal tady spolu se mnou na ICQ, což byla taková krásná četovací platforma, která mimochodem přestala fungovat asi před 2 lety teprve. Aby jsem si číslo svého ICQ si pamatuje spousta z nás až do dneska. Legendární, to už z hlavy moje generace nedostane nikdy. Tak přátelé, děkuji vám všem za tuto krásnou vzpomínku. Pište určitě dál na číslo 606 825 404, je to nádherná diskuze. Ještě se průběhu dnešního dne nebo dnešního odpoledne k sociálním sítím dostaneme, teď ale zpátky k těm nejlepším hitům na severu Čech, protože ty na Hit Radio Kontakt máme převážně Pitbull, Back in Time!

0: kamarád Feel Alive, cítit se naživu. Myslím si, že tohle je jako věc, kterou řešíme teďka poslední tak 4 dny úplně všichni v republice, protože už jako už začínají být ty vedra fakt neúnosné. A já musím říct, že celou neděli, kdy to fakt jako bylo v tom vrcholu úplně největším, tak mě drželo při životě myšlenka, že od pondělka to bude dobrý. Že to klesne dolů podle meteorologů. No pak přišla pondělí a byli jsme rovnako jako včera, jak se tak jako říká. No a tak jsem si říkal včera, je dobrý, tak ještě jeden den dáme, ale zítra to už bude těch slibovaných 21. Tak já vám nevím, já, když jsem šel dneska do rádia, tak já si teda 21 stupňů představuju úplně jinak. A tak doufám, že tedy ty výzvy meteorologů, které se mají naplnit zítra a nejpozději pozítří, že opravdu už ty teploty spadnou, budou tentokrát pravdivé. Ale na druhou stranu z extrému do extrému meteorologové vyhrožují velkýma kroupama, silným krupobytím, které právě když bývá dlouho takhle vedro, tak většinou přichází. Tak přátelé, za prvé, kroupy nejsou žádná sranda, všichni majitelé automobilů to ví. Tak za chviličku si na Hydrádiu Kontakt řekneme takové nějaké základní body, jak se připravit na to, kdyby náhodou opravdu ty kroupy měly přijít. Ale teď pojďme zpátky k muzice. Za chviličku Imagine Dragons, taky Shakira a její Zoo.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hydrádiu?
2: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
4: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
3: A co jako?
4: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: A co jako?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
6: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Je tak slnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Shakira Jezu doznívá terem Hitrády a Kontakt. Mimochodem Zoo je taky docela prima místo, kam vyrazit takhle v létě. Ale přátelé, ne v době, kdy nám hlásí meteorologové, že se na nás valí možné krupobytíčko, které by k nám na sever mohlo teoreticky, víte, jak to je s předpověďma, ale teoreticky by k nám mohlo dorazit během zítřka, nejpozději pozítří. A co si budeme vyprávět, hlavně majitelé automobilů mají z těchto předpovědí vždycky husí kůži. Tak přátelé, jak se nejlépe bránit hlavně své dvoustopé miláčky před touhletou katastrofou? Tak samozřejmě docela fajn je mít pojištěné, co si budem. Ale zároveň je fajn i nějaká prevence, to znamená logicky dát to pod střechu, garáž nebo do nějakého obchoďáku to schovat na noc, kdy to má právě přijít. Ideálně koupit takovou tu speciální plachtu. Existují dva typy, buď nafukovací a nebo taková silná. Ono má několik vrstev v sobě a dá se krásně zachytit za dveře, takže vám do toho auta nezateče. Pokud je úplná nouzovka a zachytne vás to nepřipravené, tak je fajn tam prostě nabouchat aspoň nějaké karimatky nebo deku. Tam je ale trošku problém, že když nasajou vodu, tak vám to potom nateče do auta. Mluvím z vlastní zkušenosti. Jednou jsem to takhle udělal a měl jsem pak plné auto vody. Tak přátelé, držme si palce a věřme, že se nakonec ty nejčernější scénáře nestanou a jenom přijde takový příjemný letní deštíček, který nám pročistí ten vroucí vzduch, který venku máme, a my si budeme moct užívat zase krásného pohodového léta, třeba taky mimo jiné při poslechu Hitrádia Kontakt, kde vám posílám ty nejlepší hity na severu Čech. Například právě teď si dáme tuhle tu legendární skladbu Morandi, jejich Angels. Právě teď. Pojďme na to. Krásné odpoledne.

0: Avril Lavigne v závěru 15. hodiny My Happy Ending a Hit Radio Kontakt. Doufám, že máte prima odpoledne. A teď už nejlepší dopravní servisy na severu Čech. Řidiči pozor, mezi Chrastavou a Mníškem tady na výjezdu z Nové Vsi překáží na vozovce vysypaný náklad, tak tam dejte prosím pozor. No a pokud jedete z Turnova na Jičín, tak pozor za Ktovou. Bude tady probíhat údržba zeleně v obou směrech. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty ještě dnes vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě se mohou dostat až na 630 stupňů. Ve středu třicítky naměří už jen jihovýchodní a východní Morava. Na východě našeho území pak hrozí bouřky s přívalovými srážkami a krupovitím. Letní dovolené přejí zlodějům. Když lidé odjedou na několik dní nebo týdnů, jejich prázdné domy a byty se mohou stát snadným cílem. Co by mohlo pomoci, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní folie na okna, to jsou mechanické překážky, ty dokáží pachatele pozdržet, anebo ho i přímo odradit. Navíc je třeba i chránit přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, hospodářská stavení.
7: Já ještě doplním, že na vykrádání obydlí se zaměřuje aplikace s názvem Zabezpečte se. Dluhy českých domácností u bank dál rostou. V květnu se meziměsíčně zvýšily o skoro 24 miliard na skoro 2,7 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky pak stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,6 bilionu. Předběžné údaje dnes zveřejnila Česká národní banka. Tenistka Karolina Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou lépe. Po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. V dalším kole může Plíšková narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou nebo Američanku Taylor Townsendovou.
0: Aktuálně na severu Čech měříme teploty mezi 25 a 28 stupni. Nejvíc, co se tak koukám, tak právě teď najdeme v Turnově, kde je právě již zmíněných 28. No ale pozor, přátelé, už za chviličku by se mělo každou chvíli podle meteorologů zatáhnout a konečně zase aspoň trošku sprchnout, ať se to tam pročistí.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, pokračuje odpoledne tentokrát s Jirkou Krupicou. No a přátelé, za chviličku vám prozradím, kam třeba vyrazit s dětmi na výlet, protože prázdniny jsou v plném proudu. Taky koukneme na sociální sítě, které používáte. No a z muziky se můžete těšit třeba na tohletu pecku. Ano, Blink 182 jsou taky nachystání v playlistu.

Léto a s ním spojené letní prázdniny jsou v plném proudu a otázka, kterou si podle mě klade úplně každý, kdo má ve svém okolí nějaké děti, ať už je jako rodinné příslušníky, anebo je třeba hlídá jenom kamarádům, tak ta otázka zní, co s nimi. Jak je zabavit, zvlášť když už okolí baráku znají jako svoje boty. No a od toho máte svoje Hitradio Kontakt, abychom vám poradili, protože my známe náš kraj jako svoje vlastní boty. Přátelé, doporučuji vyrazit na pohádkové putování českým rájem. Organizátoři nabízí hned 4 samostatné pohádkové trasy. Jedna je v Turnově, druhá v Dolním Bousově, další v Železném Brodě a taky v Lomnici nad Popelkou. Sami organizátoři vyřizují, že začít můžete hned v Hodkovicích, kde na houpačce ukrytý štítek pro hru okolo Turnova s titíkem a jaspíkem. Takže stačí jenom vyběhnout, hledat štítky a hlavně se spolu s dětmi skvěle bavit. Já jsem moc rád, že u nás v kraji takovéto aktivity vznikají, protože co se budeme zabavit, někdy i třeba větší skupinu dětí, není úplně legrace, zvlášť když jsou ještě úplně narvané energií. Přátelé, já vám držím palce, zvládněte to a k tomu energii dožil vlívají ty nejlepší hity na severu Čech. Jako právě teďka Blink 182 a jejich legendární I Miss You. Krásné odpoledne s Hitradiem Kontakt.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, přátelé, a dnešní odpoledne spolu probíráme sociální sítě, protože dneska je totiž Mezinárodní den sociálních médií. Už jsme spolu probrali některé historické sociální sítě, ale pokud si, no ne, že úplně připadáte staří, ale věřte mi, víte, kdy byl spuštěn Facebook? Ten byl, přátelé, spuštěn 4. února 2004. 2004, to je to kouzelné datum, od kdy se společně už potkáváme takhle na internetu. A taky víte ale, jaká je úplně nejstarší sociální síť na světě? Je to oheň. Je to ohniště. Ano, vědci přišli s touhletou tezí, že vlastně ohniště je takovou první sociální sítí ever. Ale mě by zajímalo, na kterých sociálních sítích nás nejvíc sledujete. Je to Facebook, Instagram. Pište mi určitě na náš rádiový WhatsApp 606-825-404.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo

0: životní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
0: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Kapela Miraj a jejich Když nemůžeš, tak přidaj, právě teď dozněla éterem Hit Rádia Kontakt. Já teda musím říct, že tohleto tvrzení úplně neplatí o tom, když jste zrovna za volantem. Tam, když nemůžete, tak to prostě nechte být a nemusíte zrovna spěchat. No a když jsme, přátelé, u těch silnic, tak na nich na chvilku zůstaneme. Protože tady u nás v Liberci na trase do Jablonce byl zprovozněn nový dopravní prvek. Já se musím přiznat, že jsem o něm nikdy neslyšel. A jde o prvek nazvaný turbookružní křižovatka. Ano, slyšíte dobře, turbookružní křižovatka. Už nám nestačí jenom kruhové objezdy, ale na druhou stranu, sice nevím, jak se po ní bude jezdit, ale mělo by to zrychlit dopravu naprosto neuvěřitelným způsobem. Aspoň tak to píše ředitelství silnic a dálnic na své sociální síti X. Ano, už tam máme zase tu sociální síť, když už dneska slavíme ten její svátek. Tak přátelé, já věřím tomu, že se na tom všichni naučíme jezdit. Vy, co teprve jdete do autoškoly, hodně štěstí s tímhletím novým útvarem a šťastnou cestu!

0: Když už dneska máme ten den sociálních sítí, říkal jsem si, že si na Hitradio Kontakt můžeme udělat takový drobný průzkum. Vezmeme jednu sociální síť, tedy WhatsApp, a ten využijeme k tomu, abychom zjistili, nebo abych já zjistil, kterou jinou naši sociální síť sledujete nejvíc. A přátelé, jak to pročítám, je to totální remíza. Totální remíza. Já teda vyberu ty první, co přišli. Píše tady Denča z Liberce, to je teda naše Deně, ale nějaká jiná Denisa. Nejvíc vás sleduju na Instagramu, tam vás mám pořád po ruce a baví mě zákulisí i soutěže. Dene, děkujem, jsme rádi, snažíme se. Píše Pavel z Jablonce, že je stará škola, takže Facebook, nic mu tam neuteče a může si tam i přečíst komentáře ostatních. Jasně, Pájo, ale já ti rozumím, Facebook je taky moje liga. A dokonce píše Lucka ze Semil, že střídá Instač a Facebook, protože na Instač jde jenom rychle na nějaký jako čuk-čuk a Facebook má pak večer, když se chce pořádně zabrousit do sociálních sítí. No ať to počítám, jak to počítám, je to opravdu totální plichta, což jsem vlastně moc rád, protože obě sociální sítě mám rád. Tak nás sledujte dál, určitě si nás najdete jak na Facebooku, tak na Instagramu a pište nám je na WhatsApp, telefonní číslo máte stále k dispozici, i když není položená otázka. 6 8 2 5 404. Napište nám kdykoliv do vysílání, když vás bude něco zajímat. My vám moc rádi odepíšeme. No a já vám k tomu psaní a k scrollování na sociálních sítích posílám další skvělé hity. Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe už za chviličku.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hit Radio.
7: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Damiano David, Next Summer, ano, už je tady Next Summer, další léto je v plném proudu a s ním i různé uzavírky, protože zkrátka je to nejlepší doba na to prostě ty silnice opravit, co si budeme, je to třeba po té zimě, že jo, výtluky a všechno možný, no a s tím jsou spojená i různá dopravní omezení, hlavně MHD, přátelé, je to tady u nás v Liberci, se to opět zase všechno uzavírá, budete jezdit různě, nejdůležitější takové, co budou fakt jako velké výluky, tak pozor, z důvodu pokračujících oprav na Fignerce, tak budou přesunuté nástupní ostrůvky prakticky všech linek, vyjmenovávady všechny by bylo teď na půl hodiny, takže prakticky všech linek, které stojí na Fignerce, tak budou stáhnuté dolů tam, jak jezdí tramvaje, velmi pravděpodobně, a jedině linka 38, ta bude přesunutá někam jinam než ostatní linky. Více informací určitě najdeme na stránkách dopravního podniku. Taky důležité, dneska jsem se dočetl, že u nás nahoře na Dobině, tak taky zastávka Dobijášova bude pravděpodobně po nějakou dobu uzavřená a bude to jezdit odinut, tak pozor, ať třeba pak nestojíte na zastávce a neříkáte si, ty vogo, už tady stojím 20 minut, autobus jezdí co 10, takže už dva nejeli. Teď kdo dělá chybu? Já? Nebo dopravní podnik? Tak doporučuji zajít na stránky dopravního podniku a než se vypravíte na zastávku, tak si ověřit, odkud vám to jede, protože mě už se něco podobného totiž před pár lety stalo. Ano, přátelé, je to tak, takže kdo je připraven, není překvapen. No a pokud jste už připraveni a máte třeba přátelé, chlapi, teď poslouchejte vy, pokud máte snoubenku Šárku, která dneska slaví narozeniny, tak ji právě teď, nebo budoucí snoubenku, chcete jí požádat o ruku? Teď je ta ideální chvíle. Řekněte, že to je jenom pro ní. Bruno Mars.

0: Dua Verona na závěr 16. hodiny, jejich Hey Boy a Hit Radio Kontakt. To je parádička, trocha elektrospingu. Takhle odpoledne. A teď nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor, v Jiřívkovicích ve Filipovské ulici probíhá oprava železničního mostu. Komunikace je zcela neprůjezdná. A pozor taky na trase z Turnova na Jičín, tak za Ktovou bude probíhat údržba zeleně v obou směrech. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40,60 Kč. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,60. V regulaci cen bude stát pokračovat zatím do 19. července. Pozor na nebezpečí u vody. Tonoucí nekřičí o pomoc. Většinou nemáchá rukama ani na sebe neupozorňuje. Jeho potíží si okolí často vůbec nevšimne, i když jde o život. Jak postupovat v kritické situaci, ví záchranář Marek Dvořák.
7: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoď tomu něco, co plaví.
6: Může to být záchranný kruh, vesta, prázdná petlahev nebo obyčejný klacek. Pozor na rádoby výhodné balíčky z Číny. Evropská unie totiž od července mění pravidla pro dovoz ze zemí mimo EU. U balíků s hodnotou zboží do 150 eur, asi 3600 korun, se bude nově platit paušální clo ve výši 3 eur, zhruba 70 korun, za každou položku uvedenou v celním prohlášení. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou další stanice, což by mělo výrazně urychlit přepravu napříč zemí, jak pro místní, tak i pro turisty.
0: V noci očekáváme u nás tady na severu teplou noc s lokálními přehánkami. Teploměr klesne k příjemným 19 až 16 stupňům Celsia. Na horách dokonce se dostaneme od 16 až ke 13 a předpokládané množství srážek je 0 až 10 mm, v silných bouřkách ojediněle až 25.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt a odpoledne s Jirkou Krupicou. Pojďme na to, před námi třeba Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Yeah.

Přátelé, před několika dny skončila v Praze takzvaná olympiáda dětí a mládeže, což je taková událost, kdy si nejmladší sportovci můžou nejenom že dokázat, že na to fakt mají a že jsou lepší než někdo jiný, ale získat tam první takové zkušenosti z velkého turnaje a dodat si sebevědomí a dodat si chuť do toho ten sport dělat dál. A dobré zprávy přijeli k nám do našeho Libereckého kraje, protože k nám naši malí sportovci vezou 20 medailí. Slyšíte dobře, 20 medailí jenom u nás pro Liberecký kraj. To je naprosto neuvěřitelné číslo. Já jsem na naše sportovce strašně pyšnej. Je vidět, že nám tady opravdu kvete budoucnost. A kdyby z těch 20 do budoucna měla být polovina dospěláckých olympijských medailí, no tak, jako ty kráso, ty kráso. A musím říct, že my teď zrovna doma prožíváme, že jo, máme malýho prcka a říkáme si, jako, kam ho nasměrovat, který kroužek vybrat. Zrovna začal s florbalem a ze srandy si říkáme, ha, pojďme si schovat tyhle ty první fotky s florbalkou. Třeba jednou bude v repre a budeme mu to muset ukázat, hele, takhle si hrál úplně poprvé. Tak pokud máte doma taky malého začínajícího sportovce, schovejte ty fotky, protože nikdy nevíte, Pasta taky kdysi poprvé vjel na led.

0: Přátelé, před chvilku jsme probírali spolu obrovský úspěch našich malých sportovců od nás z kraje na olympiádě dětí a mládeže. Ale v současné době probíhá jeden obrovský sportovní svátek. Probíhá Wimbledon. Já se přiznám, že tenis celoročně úplně nesleduju, ale tak nějak ve mně je zakořeněné. Prostě jsme s tátou, když jsem byl jako malý kluk, tak jsme si ten Wimbledon vždycky pustili, takový opravdu jako fakt takový jako sportovní svátek, má to takový, je to jediný turnaj, jediný Grand Slam hraný na trávě, má to takový, no má to prostě takový punc výjimečnosti. A punc výjimečnosti tomu dodávají i naše holky, které ve dvouhře naprosto jedou. Karolína Muchová včera vyhrála 2-0 na sety, 6-3, 6-2. A Káťa Siniaková 6-4, 6-4, taky 2-0 na sety. No prostě neuvěřitelné. Bára Krejčíková taky 6-1, 6-4. Jsou neuvěřitelné. Nikola Bartuňková, ta vyhrála 2-1 na sety. No prostě neuvěřitelné výsledky. Holky jedou jako namydlený blesk. Já už se těším na další jejich zápasy. Dneska mají volno a už se nemůžu dočkat, až budu zase sledovat. Já věřím, že budete fandit spolu s námi. A taková drobná zajímavost. Víte o tom, že Wimbledon, přestože je nejstarší Grand Slam na světě, nebo nejstarší turnaj na světě, tak má nejmenší návštěvnost ze všech Grand Slamových turnajů. Takhle, to je zajímavý, to je zajímavý. Možná je to o to větší prestiž se tam jet podívat osobně. No nic, dost cnění, pojďme zpátky k muzice. Global DJs, jejich What a Feeling už za chvilku, taky Poetika.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
4: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
3: Co jako?
4: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Co jako?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i

0: zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Smash dance.

Přátelé, v průběhu dnešního dne jsme si, nebo odpoledne jsme si dali pár tipů na to, kam vyrazit třeba s dětmi během letních prázdnin, ku příkladu právě na pohádkovou stezku, která je úplně výborný nápad. Ale taková klasika, když prostě fakt nevíte kam, tak se jde vždycky do zoo, že jo? A jedno, jestli jdete s malýma nebo s velkýma, s kámošema, moje kamarádka třeba bude mít za 3 týdny rozlučku se Svobodou v zoo, protože to tam prostě miluje. Ale naštěstí naše liberecká zoo není jenom o zvířatech a fakt se snaží, abychom tam zažili každé léto něco nového, něco jiného. A program, který si připravili na letošní léto, je fakt skvělý. Kromě různých komentovaných setkání u vybraných druhů zvířat a podobně. Tak pozor, teď, jestli nesedíte, tak si sedněte nebo se něčeho aspoň chytněte, ať se vám v tom horku nezamotá hlava. Ale přátelé, připravila si jogu pro pandy. To je něco, co já prostě nutně potřebuju vidět. Neměl jsem to na svém bingu životním, jak se říká, ale prostě tohle potřebuju vidět. Jo, představte si to, ty pandy na těch jogamatkách, v těch jogínách, nebo jak se tomu, jogínách. Teď jo, dáme si polohu samuraje, polohu bojovníka. Teď si to představte, jak to dělají pandy. Tohle už z hlavy nedostanu, přátelé. Nikdy, nikdy. Já to asi potřebuji vidět naživo. Posílám další muziku. Manic Street Preachers a taky Sia na Hit Radio Kontakt.

0: Za 20 minut tady bude 6. hodina večerní. Přátelé, to znamená, že odstartuje opět oblíbené vysílání Hydrádia Klasik. Tady u nás na Hydrádiu Kontakt. A vy se můžete těšit na opravdové pecky. Já jsem se díval hluboko do playlistu, co se na vás chystá. A upřímně dneska budu poslouchat s vámi, protože to jsou takové pecky. Jako jdeme hodně hluboko do devadesátek. Ale jakože, přátelé, třeba Linkin Park a jejich Numb, prostě skladba, na které já vyrůstal. Ale hlavně, jestli jste fanoušci filmu Fontána pre Zuzanu, tak už víte, protože keby bylo lečo, čo se i dá zjesť, tak přesně Jožoráš a voda, čo ma drží nad vodou. I na takovouhle pecku se můžete těšit dneska po 18. hodině. To si určitě nenechte ujít.
1: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hitrádiu Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
8: Hydrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Je to tak, přátelé, přiblížila se 18. hodina. A to znamená opět jako každý den mé loučení. Mějte se krásně, užívejte posledních slunečních paprsků dnešního ještě teplého dne. Snad si zítra odpočineme. Mějte se hezky a zase zítra. Čabas!

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte od Černáku a na Štěrboholské spojce, dále také v Kbelské a v okolí Hloubětína. Z více auty počítejte pak na Pražském okruhu, a to na sjezdu z D5 a dále na úrovni Jinočan. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
10: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
1: Oficiálně se Miroslav Hlaváč funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupobytí poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: V noci oblačno, místek ráno od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli bouřky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10 cm. To je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde, ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyspytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně, tak jenom prosím vás, s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti, držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy právě teď. Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak, budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom, jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo. Ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to musí zaznít, třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

No Name dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horšího, protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo? Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací. Což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místním vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí, na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb a Stay.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo. To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo. No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sporťáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox. Everything's gonna be alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka. Znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na, primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo? Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích, bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek. Ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď. Užijte si to.

prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebněnama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje. Pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky. Páč, ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis. No a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budeme samozřejmě pokračovat. I'm a Scatman. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.

0: prací, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutí hlavou, dámy kývají, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to se, no to je jedno, nebudu se přiznávat do éteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

0: Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Bryan Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máme je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Tahické léto a popol z Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to?
5: Kdo z vás se ukáže?
3: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
6: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: bydlet o úroveň výš?
1: Můžete i vy.
0: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
1: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
0: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: Ušetřete s
6: Tiskru levně CZ.
7: Náplně hned. Krásný večer všem, poslední hodina to nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď Heaven Can Wait. Tohle je Sandra. Jdeme na to.

Set a Fireworks, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásné auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Tak zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti a teď už brainstorm.

0: rád mé to.
1: Tak co, užili jste si to Lucie a skamenili dítě na Hit Radio. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80. 90. a milénia za chvilku. Randy MC, Gianna Nannini a nebo A-Team.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Randy MC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za spožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3500 kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass po té, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pass neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře, ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
0: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
1: No určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy, anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
0: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiba.

0: Gabriel Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý a budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12, vy si užijte krásný večer, přeju vám, ať se hezky vyspíte, jo? Před námi ještě pár skvělých songů, Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

save it from yourself.

0: ratatatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio Kontakt.
1: Aj.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.